0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce. A někdo musí přijít.

nevěříš, že by se to mohlo stát, že láska vyšší nežli pohoří, na věky věků může přetrvat, že na to nejsou žádní doktoři, že je to pech, jak lásky trvají.

srdce se ti možná rozletí na tisíc pruhovaných achátů a pak už nastane čas nás.

všechno se odehrává na mrazu, nejlépe na zrušené zastávce. A někdo musí přijít k úrazu, jeden si musí zahrát na dravce, ten druhý do jehněte vžije se, bez hlesu počká, až to odnese.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral pajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, za brzdě tedy jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

jako zabíjení zvěře. Do tmy lákali po otevřené dveře. Rozhlížela se kolem bezmoc

Tu ještě stavěl kdysi dávno císař pán. Pak si tu chvilku Němci na vojáky hráli a v mých snech zjevil

Da do kavárny zřel jsem mloka, jak se děs přijímá lokal moka. Měl černý kvádro s žlutými fleky, já přitom pohledu pokal steky. Od těch dob, když vidím mloka, fláknu ho pěstí do voka.

jsem jet zahrát do Třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky. Tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Pranta má běrat,

dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek. Franta má pera, Ježiši, Franta má pera, olé!

svátek bude jiný. Hrníček v kredenci žízní vzliká, že nemá čaje do pukliny.

těším se zpátky, za moře domů, do země piva a podzimních honů a překrásných holek a skinů.

jste trochu nervózní, že my věříme na kytky a taky na ptáky a na slunce. Držíte kontrolu, co a jak a kde s tím děláme. Připravujete nám budoucnost, kdo kontroluje vás?

0: nerostly tu jen pro vás.
1: Je krátce po třetí.
2: Živá voda v moři hudby. Radio

věstí, že s malým knoflíkem se nemusíte bát, madam. Já padám. Zlaté mušky

mezi tyče. Dej desítku pro desítku. Jestli vám tenhle song nese,

verš. Jen se bojíš, že na něj v tomhle tichu zavčas nepřijdeš. Byla jsi tak trochu nejistá a já měl jistot plný zuby. Těžko si

vpředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak něco uprostřed. Vrchnostní pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

0: zem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět. Zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned. Když nejsi postižený gej, jak tomu černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechovek. Holky je kradou z nočních hotelovek. Dlaní jsem celý večer táhl střepy, ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací, smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly, tvý smutný oči.

Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepřijí.

Drž mě prosím za ruku a drž mě za ní dlouho. Nechci víc spát po lesích,

nebo neřesti. A odpusť tu slabost a stůj při mně, když v prosbách tonu. A učiň tomu za

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

z důvodů prostých, právě jsem překonal ostych, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí, to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

Pare gaxen, pare gaxen. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má bílá dala si česnekačku, tož abych utekl pryč. Nemáme čas, ve stoje jíme, hluboko v nás nepokoj dříme. V polední pauze pár minut jen, párek a ksen.

párek a ksen. Čekám tě ve čbánu na kuřím rinku, u sklenky čusu a krabice krekerů. Jestliže nepřijdeš, můj budulínku,

koně klopítaj před noční tramvají. Holky se mě ptaj, co pro mě nemají.

jak socha kamenná. Bláznivá kometa ti schladí ramena. Možná, že potom

0: Je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

vás neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

ten váš kvartír příšerně zlila. Nechtěl jsem dopustit, byla jí přesila. Pak ještě ke všemu záchranka přijela.

za padáku, komplic ke mně ze tmy tiše hovoří. Chytili jsme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří. Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli,

0: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
1: psychologie,
2: patologie,
0: nemocí zhoubných,
1: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: Já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do vaříže.
2: Vybrat si svoji je tajný.

tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby Svatozář.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Moře o skálu si pleská, jako když moje stará obehraná deska.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

světu jak letní šaty z těžklé deště, má vlastní ženě snímat zertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Níž si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si na něj neštěk. Všechno to chtít obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvný místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postel. Vylíz za srdce do dna jako talíř, který zraz byl na své vlastní svatbě. A pak zkoušel střepy krví slepet. Držet se vína v petce jako štětce slepý malíř. Zvládnout tak dva dny nepít. Všechno to chtít obejmout, ochočit, ošoustat, ochránit. Všechno to chtít obejmout, obřezat, otevřít.

Vrhat se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, líst nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

0: Tak jak to bylo? Řekni. No, ztratil jsem ho, svýho Havrana. Bože, to ne. Jo, hledal jsem všude, volal ho, nikde není. Kudy ti odletěl? Očima? Očima ne, ty by byly plný tmy. Tak ušima? Ušima taky ne. Slyšel bych šelest jeho křídel a měl ve vlasech černý pírka. Možná jsem ho vydechl ze spánku. Když spím, tak nevím, dělám různé věci a s ním s otevřenou pusou. A měl jsi někdy ráno v puse havraní pachuť? Neměl. I když párkrát jsem něco cítil. Mám pocit, vždycky když zalžu, cítím pak druhý den ráno něco divného na jazyku. Je to ono? Není. To je krysí pachuť. Ta s havranem nemá co dělat. Tak vidíš, ani ústy jsem o něj nemohl přijít. Taky mohl umřít. Nemohl. Tihle hrdí temní ptáci pojdou teprve, až jejich člověk umře. Tak proč se mnou nemluví? Proč je ve mně najednou takový ticho? Krákal mi do každého verše, co ze mě vypadl. Naparoval se a skřehotal, že ten tucet povedených, ten tucet je rozhodně jeho. A že sám bych na něco takového nikdy nepřišel. A najednou mlčí. Spí snad? To by mohlo být ono, ne? Spí. Spící havran. Tak já ti něco řeknu. Prej ztratit svýho havrana. Taková pošetilost.
1: Viděl jsem letos na jaře, na hraně sněhu a trávy.

vlka za úplňku, a i ty naše krkavčí tečky na nebi za bílýho dne. Ale havrana nikdy, a ztratit ho, bože to ne. Vždyť se stejně jeho krvavý šrámy po pařátech z vnitřní strany našich čel nikdy nezahojí. Vždyť se stejně jeho krvavý šrámy po pařátech z vnitřní strany našich čel nikdy nezahojí. Možná v tobě tiše sedí a čeká, protože nechce rušit tvoje štěstí, a promluví, až bude potřeba říct ti důležitý věci, abys zasměl proč psát.

konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

více. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákaj. Já jsem ale pro ně stará páka.

více. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33, 33. 33.

0: navždy pryč, navždy svoji.
1: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.

hřebku, fuj. Bývala tu pšenka, mohla tu být zase, teď tahle žloutenka, tomu, kdo to zasel, rozrazil bych chlebku všu.

kdybych s ní nežil. Věřil bych jen, že krása je jen přechodný stav některých žen. A jen díra ve zdi, okno do zahrady.

kdybych s ní nežil, na všechno měl bych odpověď. V mých černobílých očích tajemství jen šeť. Věřil bych, že nářek se dá měřit, do knihy zapsat výkřik za noci, a že láska jen jedna z mnoha běžně známých emocí.

že nebe jsou jen hvězdy, mrtvé kamení. A že ženy jako ona

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Má bytomost je denně otevřeným krámem, včetně nedělí i sobot, na své tradiční procházce porcelánem. Zase rozřísem si chobot.
2: No co dělám?
1: No co dělám? Blbnu jenom tak, anebo z chlastu. Radši sklidte si ten porcelán, jsou z toho hořký, s ním klidně i z plastu.

Kdybych byl tolik starý, jak jsem blbej, bylo by mi 300 let. Zase k hodným lidem byl jsem tvrdej.

čekali, kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, s

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

zadnice, ctihodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

jako by slil vodu přes cedník. Je z tebe nakonec mučeník, čekají tě ovace a potom veřejná kremace. Rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si odvíral papulu? Kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu? Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tik a tak a krok a krok, další den a další rok. Odečteš si odstavu, změníš tvář i postavu. Dej si džin a dej si grok, připij si na příští rok. Co bylo, to už nebude, tak smíř se zbrát.

Včera byl můj narozeninový den a zaplať pámbu, je mi jenom o rok víc. S úspěchem jsem potlačil zlej sen, že z loňských předsevzetí nesplnil jsem nic.

pořád. Zatím jsem ale pořád ještě schopnej milovat, ještě pořád jsem schopnej mít rád. Nevěřím tomu, co píšou v novinách, to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách, pořád si myslím, že mohlo by být líp.

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. A systém pokus omyl se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Je to dobrý.

teď když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí. Paní Květa dělá hercům čárky a já dole

podle ní bral. Večer volala, že dabuje, tak jsem šel hledat kamarády. Stála s ním.

uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku,

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zalepil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku,

vím, že uvnitř jiný jste než zvenku. Dejte mi prosím šanci, Vladimíre, Franci. Pada, pada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Vladimíre, váš pohled je tak, tak bezbraný. O, jistě, jistě, pardon. Aha, oči jsou z druhé strany. Vladimíre, na těle máte labirint. Pam, pam, pam, pam, pada. Tak jak se ve vás vyznát? Tak Vladimíre, dost těch fint. Už vyzvěte mě k tanci, Vladimíre.

zavřete na mě sílu F. F. Nebojím se, mě nevylekal ten váš zjev. Vladimíre, už dosti, dosti bylo slov. Pam, pam, pam, pam, padam, Vláďo! Chci leštit tvůj kov. Vláďo! Chci leštit tvůj kov.

Na zahradě stávalo o kůlnu opřený starý kolo, který kdysi jsem si bral. Táta do hospody na něm jezdil, občas nadával, jednou nevydržel, prostě mi ho dal. Na silnici snadno každý závod vyhranej, odřený kolena a tak dál. To kolo nebrzdilo a že jelo, malej zázrak byl kdejakej pád, ten za to stál.

Na zahradě stojí kolo, o zeď opřený, a já do hospody pěšky chodívám. Prcek, co kolem brousí, když se podívám, dobře vím, už brzy mu ho dám.

z boku a dole na nábřeží s křivancem mi na ruku. A dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek. A já měl ruce otlačené od mávátek. A žluté lampiony svítily jak bludičky.

krachující letadlo klesá nad Leninku. Včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací.

Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaj dala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup,

Ha! Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Přišli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.

za našu stodolu hruška maslova a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušova, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku,

červený zlostí, ulisně pravím, hledat tě brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubě mléť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mirovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se

0: za našu stodolu hruškama slova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a čtyři toky hlídají vchod.
1: Na Rádiu Folk posloucháte Hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Je to smutné, co zbylo z nás. Kam se to schováváš dnes, človíčku blázne?

cestě nového života zasvítil docela malý. Ve mně nebylo pro něho bezpečí a tak jsme plamínek sfoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná, že rovnováha.

očkami, tvou hlavu v davu mezi tisíci, se slzou z rubínu na rtech. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná. Možná, že

No, břicho si plní, ten bere všechno, tomu je s nás, ten bere všechno, tomu je s nás. Na cestě za svojí jistotou přál jsem si potkat tebe, i když to vonělo čistotou, zůstal jsem v boji sám. Žádný kontakt, žádná pomoc.

divák televizní a otázka v uších mi zní. Kdo byl asi poslán k ďasu za ty první sondy z žďasu? Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byly z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben devizově, za to ale myslím nově. Když jdu kolem živnobanky, jak se hnat na konto franky. Dovnitř vidím chodit tamty, co mají přízní emigranty, a mě zase straší v hlavě dovolená na Šíravě. Snad jen v této cizině není Čech na mizině. Už vězňové v Boleslavi na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu, taky potom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let je

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jsi-li každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

věčný prach se veze ve vesmírné káře. Jen pocit

Ale vole krávo, sorry to je od vás, nejsem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z Monterek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej vo chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Skroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na štriptýz. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný, mám v hlavě brnění.

seděl a červené pil, kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej pil, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem z chvojí. Seperou dva blázni jako divoká zvěř.

ruce má láv. A ten druhý se snouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

stokrát vysypaný, tohle neplať, je to zvaný, slova mlčí. Ztratila dech Janek z mostu, skáče po zádech prázdnejch dlaní, stvořených pro políčky, bulvár zdaní.

na obloze visí. Slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera,

0: Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá, stvrdla jako moje játra. Žmoulám lístek od šatny, kabát jsem nechal šatnářce, a mám zas pocit úchvatný, jako kus špuntu ve flašce. Už je zase jaro v ulicích.
1: Čerstvý vítr, Plachet, Radio Folk.

daleko do moře. Jen pár věcí zůstalo nám v bahně ve dvoře.

z tohoto kraje bude lepší odejít. Pober jen věcí pár a věř, bude líp.

kreslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin, tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré, ku mysli na chladnou řeku. Špína je

Vána klade. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré. Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče, v každé

co dělá. Píseň písní, není nápěv a pár slov. A není výkřik srdce v tísni, není faninkový lov. Není solo žhavých strun a není pivo, není rum. To, co dělá píseň písní, to je textařovo Dej nesmyslu výraz a

kde kdo metafory kupí, chce být velký poeta. Text je uslintaný, tupý, žádná díra do světa. Jiný zase chrlí smutek, až se těšíš oběsit. Nejraději bez honem utek, ať už rychle v hrobě si. Dej nesmyslu výraz a

radši pořád škrtám řádky, zase další vyplavou. Listuju si blokem zpátky, hledám hudbu chytlavou. Spoustu textů už jsem zavrh, vyhodit či nedopsat. Píšu málo, mám však navrch nad tím, co chci sdělovat.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem skákal, když někde nějakej tek, a z muziky jsem šílel, když jsem slyšel

zeleniny. Do prasa mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítat od kotníku po uši.

Vždycky šel si tam, kam já sehnul, jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál. Tak se nám pod zadkem točil svět pár týdnů, možná i pár let, nikdy nemusel jsi mi vyprávět,

na poušti Duna za Dunou, přesýpací roky jdou, tak i já jsem našel svou hrná zas třikrát čáp. Starý kámoše jsem nebud máf, i když děcka tahaj za rukáv, tak slyšet seš pár dobrých zpráv, kdo a na co káp.

Mužiky, které neumíme popsat, co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí, my nemůžem, jak tíhnem k životu.

nebo Saska se to proti nám rozhodně postaví. Tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když s jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vypadá.

neumíme popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla ani

Je krátce po 13. hodině.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

však jedno mě tíží, ta žízeň bez ustání, když sladkou úlevu cítím.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí pastevkyně laní, krajem jde tichý konec léta.

slyšeli, co slyšet chtěli, a je tady září, konec léta. A z Kristýny stane se Bernardeta.

bylo na čase trochu si provětrat ty svoje splihlý krovky. Už bylo na čase zahrát si blues, pustit si Dylana, zvednout se od pohovky. Už bylo na čase počítat z plus. Už bylo na čase smát se na celý čáře, nechat to být, tak třeba někdy příště. Nečekat na jaro, vytrhat listy z kalendáře, objevit Ameriku, zamávat z nástupiště, vyprášit moly ze šatníku, rezavý struny vyměnit, i čerstvej vítr do starých triků, nechat svý smutky odeznít.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Hostejnu či střízlit, anebo trochu

mi rád jukeboxu český folk až do rána. Kolikrát jsem myslel, že můj život skončil, že nemá žádnou cenu se s ním dál vlíct. Přitom stačilo jen, abych v mozku něčím trochu pootočil. Milujte svůj osud.

řemeslo. Kráva, kůň, kráva, kůň, bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo, každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD bejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo.

pan doktor s klackem v levý ruce. Praxi on měl velikou, však přepočítal se. Na svý kůži pocítil, co má ten bejk síly. Odváží ho sanitka a je bez svých brýlí. Kráva tvůj, kráva tvůj, kráva tvůj bejk.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

byl dlouhý den. A slunce mé už pomalu se loučí, krásný sen. My necháme si až do rána zdát, a v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás.

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži, každý anděl potřebuje číst knížku i styráží, každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí, teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dí-da-dí-da-dí-da, ta-da-dí-da-dí-da-dí-da. Každý anděl potřebuje z

Sešli jsme se k ránu, dvě bezohlední těla, snad měla si to v plánu, snad si to přímo chtěla. Sešli jsme se v síti, dvě těla, co si o něj, měsíc asi svítil, ale co nám bylo do něj.

Měsíc tvoří z mraků pavučiny. Můry v květináčích světlem propral ze snění, vplétá do zázraků naše stíny.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

plene neskutečný, v noci tu je. Přichází, než začne den, představy vznešené, říkali jim bíli, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo jen, vytesáno v kamenech, kolébka té síly je ve snech uzamčená.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Špěl za kouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z

Šel jsem dál tou vůní raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

jak maslo bez chleba. Dobře se mi nevodí, na prs.

Líto, je mi vážně líto, ale možná přebolí to. A zase budem do široka otevření všem mylným představám, jak se tu zvolna dostávám k porozumění a že s ním to bude snažší.

Někteří přešli na druhý břeh, černí střelci v bílých kabátech. Komu ty zákony

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik.

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

0: davy uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

tam, v zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším ti psát, obojí téměř marně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko,

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty

0: pavech pivo poteče, až do rána proudem, až do rána proudem.
1: Tvůj stín před tebou i za tebou poslušně leží u tvých nohou. Jednou jak věrnej pes

0: se tak nějak moc nevyleká.
1: I když to neskončí, čas co furt dál běží.
0: A tak si zpívám tuhle píseň.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale nevím. Já cítil dál, že v ústech mám

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

Do postele stop, je do pito, je dohráno, je ráno. Nohama stírám rosu na kolejích. Když na tramvaj čekám, přečtu si denní tisk a zjistím, kdo se to ke mně tisk.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla a v hlavě přání pádu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Fol.

chce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

0: šipce, kam až jde realita a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.
1: Nikdy nežil jsem moc pět.

určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají.

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom bláskleně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne ta Třešňáková madama,

zapomene, co oči nevidí, srdce nebolí, než zima přijde do polí, zapomene.

když se nevrátím, že zmizím jako dým nad tratí, řekněte jí.

řekněte jí, že už se nevrátím, že zmizím jako dým nad tratí. Řekněte jí, že už budu brzo pryč. Vždyť ona ví, že mě neuhlídá, než podzim léto vystřídá. Já už budu.

zapomenem, zapomenem, co oči nevidí, srdce nebolí, než zima přijde do polí, zapomenem, zapomenem.

poslední Mariánku a slaví vyždímal ten zbývající lok. A oknem do noci, co měla na kahánku, jsem nahlas zakřičel pár nesmyslných snů.

polikám na sucho a zahřívám jedech. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílám za listem list.

sebou chudí ustát, z jakýže dálek zemět někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár spěšných pater a je to něco.

Na chodníku dřepy mlčím klaun před prázdným sálem. Včera v noci poprvé jsem hladil tvoje perly. Dneska v noci v Ostravě si

Potlouchám se Bůh ví kam malovaným listí let z postrácených korálků navlíkám si novej svět. Mraky se už rozlily,

chodí den. V samohláskách procházím pospátku svým rozumem. Měsíc ty dne v rybníku, jakoby tam talíř spal. Do pyžamových knoflíků starý kabát zapadal.

Vzpomenu si taky, že smiloval vlaky, jak před tunelem houkají. Spěchám na nádraží, za jistotu dražím srdce a vzadu u bufetu

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

a z tramvaje si ven z nudou hledělo. Páni rodičové, co děláme, když v programu děti vynecháme, my budeme

Kotlem jsem do týla vmaloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína sklínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat,

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

zpátky jsou sami sobě na posměch a vždycky mají krásný kamarádky a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu řeknou,

Tak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: 20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím pádem

Schází se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že...

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

postavy statská vykouřen, zrak utírat jítro celem, spatřit kořen kulčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře, poudlení, éterické oleje pak, vykousat strach logů, spěně

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Středoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních Přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Přiváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu, rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prstkuva best! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, do kofán rozšklebený kufr. Barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti Galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy, fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváře chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepís, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prstím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína,

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

0: ve městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myje.
1: Je krátce po

jen pro ten pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat, o puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šláp. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každej chlap. A paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám. Ale to kde kdo v tomto domě, nakonec i já

bydlej, bouraj si baráky, ve kterých bydlej. Bouraj si baráky, střílej zrádce, některý z nich to

to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou jindy hlady, mládí si ví ve všem rady, nemá skrupule.

Ve čtyřech případech z pěti zvládli by to její děti, v pátém zase my, v pátém zase my. Bezdětná táhne však od obce k obci.

babi. Na mě to neskouší, ví, že já cuknu. Jsou tu však mužové v zeleném suknu. Najdou v ní milenku, ano i mámu. Chlapce si osvojí a ještě dámu. Kdyby smrtka měla mladý, zapomeňme na zásady. S kým by to bylo? S kým by to bylo? S kterým asi šťastným tátou, já bych nemohl se zubatou. Ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý na

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: What you got to be like, Kukuha?

Uprostřed noci mi měsíc usnout brání, rozbité zrcadlo už nikdo nezachrání. Sezbírám střípky a čekám na poledne, jak zboží na dobírku, co nikdo nevyzvedne.

0: zahnat svůj stesk. Jsem vysoký strom, co do něj udeřil blesk. Větve jsou spálené a kořen zůstal celý, jsem napůl živý. A napůl odumřelý.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

zůstal starý gramofon. Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out
1: and touch me. Třeba jo, třeba ne.

Třeba jo, třeba ne. Třeba i já čeké. Oslí ocásek má.

hoděná do srpu, pokládá na zem všechny bolesti, svý divoký skalky. Hoděná do nůžek, přistřihává cesmínám všechny zvrhlý myšlenky.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže. A přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
2: Nakrmí své něžné holubky, když podzim zahoří listím, slátne mi v šípcích i řabinách.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebi jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

Tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom sputně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

dopředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak něco uprostřed. Vrchnostní pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned.

zem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět. Zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned. Když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízeň na chodidlech, bude to kartou nebo cash? Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí moci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš. A mě

prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů, malá mořská víla, ničitelka mýtů. Tak to Hanzi nechtěl,

žádná křehká duše, ale pěkná mrcha. V milostný předtuše život ti vyprchá. Malá mořská víla, ta bestie žravá. Malá mořská víla, jako dravec dravá. Tak to Hanzi nechtěl,

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

Byl vítr a sfouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a ze strun schazoval z cvrklý švestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den.

podobně, neníčí mě spěch a schon, všechnu práci za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda, tak si žijem, jak čas letí.

No tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

Osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci. Komu touha srdci hára, tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá prout a v něm vidím tebe,

Napadá mě, co všechno měl bych. Zasadit strom, postavit dům. Mám druhý podání jak Berdych. Jen ty mě nejdeš na rozum. Nevyspytatelná, jako vždy. Jsem na to sám.

napadá mě, co všechno měl bych. Napsat ti píseň jazzovou, no to by nezvládl ani Berdych. Už jí mám téměř hotovou. Chybí mě 2-3 takty prozatím. No a jak ty

Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych.

Stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes. Zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů.

pole černá, bílá jsou v ní. Jednou si usrkneš z poháru strachu, snad nadějí novou zní. Potkáš se s těmi, co jdou v první řadě, přítele, s kterým se dá jít dál. Není to jak korzo, po promenádě však za zády

Maria nespívali tak, jak nyní já. Řeknou jen to nespívat a my mají zábrany. A možná je to v hloubi duše štve, oč raději jednali by odvážně, však ten balvan ten je vždycky zavalí.

srst ani ocas, ani horší schopnost loupat banány, nýbrž zábrany. Když podívám se, kde dnes lidstvo je,

kdysi jsem měl svět v rukách svých a řeky tudy tekly každý den. Musel jsem blázen být a nevěděl, co chci mít. To, když jsem všechno zahodil,